0: Hit Rádio Vysočina.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: radostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
6: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
5: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
6: Café-gusto.cz
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.

0: Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
4: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
3: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
4: Café.gusto.cz.
5: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou. Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už...

0: XXL výprodej v online shop CZ.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: www.hitparady.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Krásné nedělní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem jsou tu, vítejte u nich. Česká armáda už před polovinou roku splnila letošní náborový cíle, který počítal s přijetím 2250 mužů a žen. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. V minulých letech byl přitom zájem o službu nižší a zároveň přibývalo těch, kteří z armády odcházeli. Podle vojska pomohly mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity. Už za rok a půl mohou mít vlastníci polí při prodeji výrazně svázané ruce. Ministr zemědělství Martin Šebestián chystá zpřísnění pravidel pro nakládání se zemědělskou půdou. Zvažuje mimo jiné, že přednostní právo koupit pozemky by dostali ti, kdo na nich hospodaří. Záměr potvrdil tento týden po jednání s prezidentem. No a máme za sebou extrémně nabitou fotbalovou noc na světovém šampionátu a taky včerejšek, která přinesla bitvy gigantů i pozdní dramata. Sledovaný šlágr mezi Brazílií a Marokem skončil v New Jersey nerozhodně 1-1. Na trefu Maročana Saibariho dokázal už v prvním poločase odpovědět hvězdný Vinicius Junior. Obrovské zklamání naopak prožívají Švýcaři, kteří v zápase s Katarem přišli o vítězství až v 93. minutě smolným vlastním gólem a brali jen remízu 1-1. No a přímo v těchto chvílích se dohrává duel ve Vancouveru, kde Austrálie bojuje o body s Tureckem a o poločase vede 1-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: V Jihlavě se bude hrát další zápas amerického fotbalu. Domácí Vysočina Gladiators vyzvou Rytíře z Nitry. Duel na stadionu na Stoupách začne v 16 hodin. A ani tentokrát nepůjde jen o utkání, bude se podporovat hospic mezi stromy, který pomáhá lidem a jejich rodinách v nejtěžších chvílích života. A my budeme u toho s živým vysíláním. Z Jihlavy Markéta Báťová.
4: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a i hned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přehánkami, no a večer budou srážky ustávat. Odpolední maxima 20 stupňů Celsia.
0: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
5: Dobré ráno, kdo pak se nám to sem zatoulal do toho studia? Neděle a Leontýnka je zpátky, zaspíme posluchači.
2: No to je dost taky. Krásné ráno, jsme tady dnes plné polní, tak doufáme, že vy budete s námi.
5: Těšíme se na vás, čeká nás toho spousty, tak nám napište na 777-937-777, kdo pak vstáváte s námi. 7:04, startujeme nedělní vysílání z Eteru Hit Rádia právě teď.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: Krásné, dobré ráno, doufám, že se máte báječně. Chodí nám tady spousty SMS-ek, jdeme se na ně podívat. Dobré ránko, jste skvělé, máme vás rádi, vaše věrní posluchači. A jste skvělí tady mělo být, protože i když Filip je někdy holka.
1: No, to je pravda.
0: Děkujeme za SMSky, nebo tady další zpráva od Luďka, nejde mi na to kliknout, nevím proč už. Luděk, krásná, posílám ranní pozdrav z vesnice pod Lysou horou, počasí polojasno 10 stupňů. Luďku, díky za zprávu, taky nám tady píše Helena. Ahoj Leonko, vítej zpátky, už si nám tady chyběla, prostě víkend s tebou je na 100%. To je hezký, že jo, Fildo?
1: Jako kdyby ty lidi nelhali, jak by to bylo dobrý, no.
0: Ty jsi
1: ne, samozřejmě my víme, že jsi oblíbenkyně tady, ale není to náhodou, protože prostě přijde ta energie, takovej ten ale náplav, rozumíš, pozitivna, i když ty lidi mají pochmurný den.
0: A to jsem zrovna moc nespala dneska.
1: No já taky ne, se přiznám, a jsem trochu vykřičenej ze včera, ale jsme rádi, že jsi zpátky, takže já tě tady oficiálně vítám a přijímám tě do našeho hitrádiového kmene.
0: Každopádně, přátelé, kamarádi, já se omlouvám, protože já jsem moderovala dvoudenní festival, takže jsem si odskočila trošku někam jinam, ale už jsem tady s vámi a bude to dneska záživný, protože budeme rozdávat dárečky, hrát skvělou muziku jako teď Pitbull Neo a jdeme na to. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: pojď nám k tomu něco říct, protože my tady o tobě víme, možná ne každý, že ty jsi fotbalový komentátor, tak co si o tom mistrovství myslíš?
1: No, zatím musím říct hezký zápasy. Shakira mimochodem tam má taky svoji písničku, která se jmenuje Die Die, ta hraje před každým fotbalovým zápasem.
0: Ano.
1: No a já budu komentovat na letošní mistrovství světa taky 5 zápasů, ne že bych tam snad jel normálně tady z Prahy, ale první mě čeká 19. Každopádně všichni samozřejmě zatím jako jsou zklamaný, že Češi prohráli. Já jsem trošku unavený, protože jsem koukal právě od půlnoci do 2 do rána na Brazílii s Marokem.
0: Aha. Budeš mít svoji premiéru na mistrovství světa ve fotbale.
1: Budu
0: náš
1: mít.
0: Filip Lejček z Hitrádia, to je krásný.
1: Jo,
0: Ježíš, to musíme propálit všude.
1: Moc děkuju, ano. 5 zápasů budu dělat v základních skupinách, jestli budu dělat něco v playoff, nevím. Každopádně, aby jsme přinesli nějaký zpravodajství Brazílie, Maroko 1-1 v noci, Haiti, Skotsko 0-1 a teď se playoff, nevím. Každopádně, aby jsme přinesli nějaký zpravodajství Brazílie, Maroko 1-1 v noci, Haiti, Skotsko 0-1.

0: simuloval, dostal hned žlutou, rozhodčí to přehlíd. Tak ho to opravili. Skvělý no, turnaj hele, za mě, koukejte na mistrovství
1: světa. Z pohledu nás žen, z 99,9% na co koukáme stejně jenom kvůli těm chlapům, že jo? Protože tomu nerozumíme,
0: jako
1: co si budeme.
0: Jako jsou tam hezký chlapy,
1: ale,
0: určitě.
1: Jasně, že jsou, ale prostě jo, je to prostě, no, to jsem říct nechtěla. Je to fotbalová událost roku, tak Filipe, já ti obrovsky gratuluju, že i ty budeš součástí mistrovství světa ve fotbale. Každopádně za chviličku David Koller, Calvin Harris a taky Golden. Za chvilku jsme zpátky.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Dotace z Fatre jsou zpět.
7: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
6: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
7: Ti, co sousedům staví novostavbu.
6: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
8: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kelvin Harris, Summer. Takhle chutná nedělní ráno z Eteru Hit Rádia. Leona s Filipem s vámi, vy naši posluchači, hezké dobré ráno. Kdo jste si užil koncert Evy Farný, bylo to naprosto famózní. Já teď koukám na videa. Paráda.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Cestující na lince z Londýna do New Yorku si uvědomila ztrátu drahého šperku až v hotelu. Letadlo mezi tím odletělo na další rotaci a šperk pod sedadlem přečkal cestu do Karibiku. Uklízeči na Bahamách prsten objevili a aerolinky ho ženě bezpečně poslali zpátky domů. Francouzský pekař upekl nejdelší bagetu na světě, měří přes 130 metrů. Na obří těsto museli postavit speciální pojízdnou pec, která se pohybovala podél dlouhého stolu. Tradiční pečivo po oficiálním přeměření pekaři potom rozkrájeli a rozdali lidem bez domova.
0: Pekař peče housky, už divuje kousky. Úplně se mi vybavila tahle dětská říkanka.

téže vteřině proletěl pták. Počítač spojil rychlost mávání křídel s registrační značkou vozu a vygeneroval přestupek. Muž tedy nakonec nic platit nemusel a mohl si koupit něco dobrého.

0: Just be good to me, hezké dobré ráno, za 2:03 14.6. Chápete, že za půl roku jsou Vánoce? A to nám nezačalo ještě pořádně ani léto. Každopádně hezký dobrý den. Pojďme si připomenout, kdo dneska slaví, co se dnes děje. Světový den dárců krve, k tomu se dneska určitě ještě společně dostaneme. Donald Trump, americký prezident, slaví kulatých 80 let. Tak happy birthday. Donalde. Mac, mac. Ne, nenecháme se nějak ovlivňovat. No a Terka Kosková, skvělá herečka, moderátorka, 50 let a taky je Mezinárodní den koupele ve vaně. Já nevím jak vy, ale já vanu miluju, já nemám ráda sprcháče. Myslím jako sprchový kouty, se na mě tak podíval.
1: Kouty a sprchový taky.
0: Tak, sprchy prostě nemám ráda, ale miluju vanu, já si denně musím dát alespoň jednu vanu. Dejte vědět, jak to máte vy, 777-937-777. Jste tým sprcha jako Filip, anebo tým vana jako já. Do té doby abrakadabra Lady Gaga Činasky, nebo taky tedy Swims a Lose Control.
2: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz. Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Radio.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Na železnici v Česku dnes začíná platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů a mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádu vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. V některých regionech budou úpravy souviset se dřívějším koncem školního roku. Nejen nemocnice, ale i veterinární organizace v Česku naléhavě hledají nové psí dárce krve. Transfuzi u nás ročně potřebují až stovky psů, nejčastěji po těžkých úrazech, otravách nebo při onkologických onemocněních. Ideální zvířecí dárce musí vážit přes 25 kg, být zcela zdravý, očkovaný a v optimálním věku do 8 let. Majitelé za odměnu získají pro své mazlíčky pravidelné preventivní vyšetření krve zdarma a také jistotu, že zachrání život jinému psovi. A pojďme také na sport. Basketbalisté New York Knicks získali po 53 letech titul v NBA. V pátém finále zvítězili na hřišti San Antonio 94-90, především díky 45 bodům Jalena Brunsona. Sérii ovládli 4-1 na zápasy a vybojovali třetí ligový triumf. Brunson získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče finálové série. V pěti zápasech měl 29-letý rozehrávač průměr 32,6 bodu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Brtnice na Jihlavsku zve na první ročník slavností brtnictví v Brtnici. Návštěvníky v klášterní zahradě čekají tradice, med, folklor, hudba a program pro celou rodinu. Součástí jsou i semináře o včelařství a brtnictví nebo medový jarmark. Připravená je i výstava dětských obrázků na téma včely a včelařství ve Valštejnově domě. Z Brtnice Markéta Báťová.
9: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
7: Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přeháňkami, no a večer budou srážky ustávat. Dnešní odpolední maxima 20 stupňů Celsia.
10: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké dobré ráno, 8 hodin k tomu 5 minutek. Co byste řekli tomu, kdybyste dostali baterii s životností 300 let a zcela bez degradace? Degradace. To znamená, že byste nemuseli řešit žádné zásuvky, nic takového. Tak přesně tohle si řekneme za chviličku, protože to existuje. Sice v Číně, ale existuje. Každopádně hezké vstávání, teď už Imagine Dragons a Miley Cyrus.
10: Hit Radio Vysočina.

0: kapelou Miraj, vzpomeneš si. A nejde jen o to, že Farna je první českou zpěvačkou a Popping vlastně vůbec první zpěvačkou, která si troufla na stadionovou show v Edenu. Včera měla první koncert ze tří, bylo to nádherný a podle toho, co koukám na videích, já jsem tam osobně nebyla, chystám se teprve v úterý, takže jsem na to sama zvědavá, jaký to bude zážitek, ale podle těch videí neskutečný. Scéně dominovaly tři monstrózní LED obrazovky, pod nimi už hrála kapela, zpívali sbory, dokonce prostřední z nich skrývala další samostatnou scénu, ale hrálo se i uvnitř konstrukcí, chodeb, pod molem, na střeše, mezi fanoušky, nechyběly ohně, ohnostroje, tanečníci, kostýmy a tak dále. A tak dále. Netřeba všechno prozrazovat, protože opravdu ještě dneska a v úterý Evu čekají dva Edeny, ale podle toho, přátelé, co jsem viděla a kdo jste tam byl i z mých kamarádů a co jste psali, tak prostě bylo to nádherný a Eva je právem česká královna, co se týče popové scény.
1: No ono je to hlavně neuvěřitelný, když to vůbec vyslovíš. Koncert měla včera a čekají ještě dva Edeny, to je neuvěřitelná věc, vlastně dokáže vyprodat třikrát. No, měli jsme tady samozřejmě Marka Ztracenýho, ale prostě, jak ty jsi zmiňovala, Eva je fenomenální.
0: Já jsem na té ženské straně, prostě strašně fandím, krásný, neuvěřitelný a neskutečně inspirující. Takže pojďme si dát Evu Farnou, Miraje, vzpomeneš si právě teď.

0: cítíte leto ve vzduchu. Shella B. Khaled, Hit Radio. Hezké dobré ráno. Zmiňovala jsem tady, že Číňané to vyřešili za celý svět. Vyvinuli baterii s životností 300 let a zcela bez degradace. Chápete to? Pro ty z vás, kteří se třeba probouzíte a hned dobíjíte mobil, by to mohlo být skvělý, funguje na bázi vody. Nedokážu si to moc představit, ale je to jako konec nabíječkové tyranie. Co si budem? Znamená to konec té věčné paniky, když v baru hledáte zásuvky u podlahy, konec šmátrání v batohu po powerbance, kterou jste si stejně zapomněli nabít, a už žádné škemrání u kolegů o kabel, který pak stejně nevrátíte, protože váš iPhone právě umírá. Nabijete a dobíjí až vaše pravnoučata. Já nevím, no. Já mám pocit, že ta baterka přežije i konec světa, Filipe.
1: To by mohla, hlavně by se to líbilo třeba i majitelům elektroaut, že by nemuseli dobíjet auto, jenom by ses ho koupil, bez tankování, bys pořád neustále jezdil.
0: Co si o tom myslíš?
1: No, já nevím.
0: Já si nedokážu furt představit, na jaký bázi jako to funguje. Funguje na bázi vody, ale jako jak na bázi vody? Nevím.
1: Víš, o co mi jde hlavně, že... No. Aspoň teda za mě degradace baterie není, že se nemusí dobíjet. Degradace znamená ztráta kapacity té baterie. Aha. Jako takové.
0: Ano.
1: Takže si myslím, že to není, že by se nemusela jako dobíjet vůbec, ale že nebude ztrácet kapacitu. To znamená, že i za 10 let bude držet ten telefon stejně dlouho jako na začátku.
0: Ať už je to, jak je to, buďme rádi za to, co máme.
2: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem... Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to.

0: www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ranní update. Krásné ráno. Obyvatele jednoho ze skotských předměstí terorizuje divoký papoušek, který systematicky ničí zaparkovaná auta. Zbloudilý Alexander Malý si oblíbil gumu a na vozech celé ulici s oblibou okusuje stěrače a těsnění kolem oken. Místní řidiči jsou zoufalí, protože opravy škod je stojí stovky liber, no a ptáka se nedaří zaplašit ani odchytit. Ještě kolem roku 2010 věřila v existenci inteligentního mimozemského života méně než polovina Američanů. Podle průzkumu, jehož výsledky zveřejnila stanice CBS News, dnes tento názor sdílí už většina, konkrétně 63%. Přibližně jeden z pěti Američanů si navíc myslí, že už lidstvo s mimozemšťany navázalo kontakt a další očekávají, že k němu teprve dojde. Vlastním očím nevěřili celníci, když kontrolovali švýcarskou turistku, která se vracela z dovolené přes pozemní hraniční přechod s Německem. V Tajngenu převážela celkem 55 kufrů a tašek, v nichž ale nebylo nic, co by bylo pro provoz zapovězeno. Takže pánové, až si budete stěžovat na jeden těžký a velký kufr vaší manželky, tak

0: Zpěvačka Ina Hot, posloucháte Hit Radio s vámi Lea s Filipem a taky po 9. hodině vaše oblíbená narozeninová ruleta. A vzhledem k tomu, že jsem tu včera nebyla, tak dneska ty narozeninové rulety budou hned dvě. A tak ještě někomu z vás rozdáme hodinky v hodnotě 7,5 tisíc korun. Prostě máme toho tady pro vás dneska spousty, tak rozhodně nikam neodcházejte a poslouchejte Hit Radio.
1: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samozběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.cz.

0: to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
1: www.autoracek.cz Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou neděli, za chvíli je 9 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Vláda podle dostupných informací v pondělí podpoří novelu trestního zákoníku, která zavádí nový trestný čin. Půjde o trestnost takzvaného drink spikingu, tedy podání návykové látky jinému člověku bez jeho vědomí. Předloha koaličních poslanců míří na případy přimíchání drog nebo alkoholu do pití a jídla, či na jejich injekční podání. České farmy reagují na obrovský zájem lidí a rozšiřují tradiční samosběry o nové plodiny. Kromě klasických jahod si tak lidé mohou na polích sami sklidit třeba česnek, dýně, cibuli nebo čerstvé bylinky. Pro pěstitele je to ideální způsob, jak prodat úrodu bez nákladů na sběrače a dopravu do obchodu. Zákazníci zase oceňují výrazně nižší ceny, absolutní čerstvost a také zážitek z víkendového výletu s rodinou. A pojďme na sport. Velkou komplikací začalo mistrovství světa ve fotbale pro Turecko, které ve svém vstupním zápase na turnaji podlehlo 0-2 Austrálii. Čtvrtfinalisté posledního mistrovství Evropy nedokázali roztrhat pružnou defenzivní pavučinu soupeře, který se opřel o výtečného golmana Patrika Bíče. Australané zároveň předvedli dvě výborné ofenzivní akce, ze kterých udeřili a přiblížili se postupu do vyřazovací fáze. Turci jsou v problémech a ve skupině jsou ještě Spojené státy americké a Paraguay. Jejich vzájemný souboj skončil včera výhrou 4-1 pro domácí USA. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
0: Cinestar v Jihlavě zve na další dámskou jízdu. Tentokrát je připravený nový český film s názvem Bardotky. Začátek programu je v úterý v 18 hodin. A těšit se můžete na welcome drink a degustaci vín, připravená bude i ochutnávka sýru. A hlavní cena v tombole budou vstupenky na Vysočina Fest. Z Jihlavy Markéta Báťová.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
4: Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přehánkami, večer však budou srážky ustávat. Odpolední maxima na 20 stupních Celsia.
3: Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
6: Hezké dobré nedělní dopoledne, 2 minutky po 9. 14.6. Lea s Filipem s vámi. A taky narozeninová ruleta. Ta se bude roztáčet dnešní do polko, možná od polko dvakrát. Taky rozdáme někomu hodinky v hodnotě 7,5 tisíc korun. Máme tady toho pro vás spousty. A samozřejmě milionové hity. Hudební políbení Dermot Kennedy, Kiss Me právě teď.
3: Hit Radio Vysočina.

0: 6. června a jdeme na velmi důležité informace. Dnes je Mezinárodní den dárců krve. Super příležitost pro vás, přátelé. Kdo jste ještě nebyli, třeba nikdy jste nebyli, tak tady je pár zajímavých čísel. Ročně se v České republice odebere 50 milionů litrů. Zaznamená se tu lehce přes milion odběrů. Jedním odběrem se mohou zachránit, pozor, až 4 lidské životy. A to je nádherný, protože opravdu nikdy nevíme, kdy nějakou tu pomoc bude potřebovat i někdo z nás. Tak honem, honem, švihejte se nechat vysát i od někoho jiného než od šéfa, od dětí a od klíšťáků. Škoda, že s tou krví na těch transfuzích nebo transfuzních stanicích nesosají i tuk, že jo, a stres z nás. To by bylo, jsme potom byli vysmátý národ.
1: To by bylo fajn, naopak.
0: A bylo by tam narváno pořád.
1: To by bylo, ale když budete darovat krev, tak většinou dostanete zadarmo snídani. A hlavně máte nárok ten den mít volnost práce, takže jsou to i benefity. Navíc můžete zachránit život. A pro ty z vás, kteří se vyloženě nebojí krve, tak já jsem dříve chodil darovat krev pravidelně. Za mě to ani nebolí, je to příjemný. Mačkáš si tam ten balónek takhle na tom křesílku a... Za mě
0: to,
1: je to
0: si teď
1: dobrý.
0: Pleteš s plazmou, ale.
1: Ne, to si nepletu s plazmou, to je odběr krve.
0: Jo, tak já jsem na odběrech balónek nemačkala, na plazmě, jo, protože jsem chodila obojí a krev teda darovat chodím. I plazmu jsem chodívala, to už nechodím delší dobu, ale tu krev chodím, protože já mám nulku, takže vlastně taková ta vzácná krevní skupina, že by mohl de facto dostat každý. A říkám, pojďme udělat něco, co fakt může zachránit lidský život, protože není nic víc než naše zdraví. Takže prosím vás, běžte se registrovat, běžte darovat a já vám posílám další skvělou muziku. Co třeba poetika a blízko právě teď. Hezké dopoledne, jsme Hit Radio.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Minutka po čtvrt na 10, hezké dopoledne. Narozeninová ruleta čeká na někoho z vás, takže 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo měl, má nebo bude mít narozeniny, protože tam máme i hezký, nezapomenutelný zážitek.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café.gusto.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Zoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
11: firma na zážitky
8: CZ.
12: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
13: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Cyril's Tumbling In. Posloucháte Hit Radio, minutka po půl desáté a my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A ptáme se, koho pak máme na telefonu. Hezké dobré dopoledne, kdo tam?
1: Krásné dopoledne, tady Petra.
0: Ahoj Peťo, odkud voláš?
1: Já volám z Kolče.
0: Ježíš, kde to je?
1: To je kousek od Prahy.
0: Kolče, to jsem ještě neslyšela. Každopádně prozrať, jaký máš víkend?
1: Víkend mám poměrně pohodový, užívám si ho s rodinou.
0: No tak to tiše závidím, my pracující, ale my jsme zase s Filipem tady v Eteru Hit Rádia rádi s vámi. Každopádně prozrať, kdo má ve tvém okolí narozeniny, měl nebo bude mít?
1: Měla je moje maminka.
0: Maminka, jak tak se jmenuje?
1: Maminka se jmenuje Alena.
0: Alena, takže budeme hrát pro Alenu. Tak od tebe potřebujeme znát datum jejich narozenin.
1: Maminka měla 15. května.
0: 15. května, tak já to tady zadávám do našeho počítače, ten nám automaticky vyfiltruje hudební ukázky a jdeme, Péťo, na pravidla. My ti zahrajeme tři hudební ukázky z datumu 15. května. Je to den, kdy tvoje maminka slavila narozeniny a také den, kdy tři hudební interpreti ovládali světové žebříčky hudebních hitparád a na tobě bude jeden z těch songů si vybrat a společně ho mamince Alence pošleme. Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Romantická píseň z filmu Pearl Harbor, Fade Hill, There You Will Be. Chceme nebo ne? Chceme.
1: Tak chceme, já jí mám ráda.
0: Jsem to tak rozhodla za tebe, viď?
1: Ne, já jí mám ráda, takže spíš jsem jako přemýšlela a jo.
0: Dobře. Tak teď máš taky takový ten čas sama pro sebe, aby si mamince mohla popřát skrz éter Hit Rádia. Pojď, Péťo, na to.
1: Tak maminko, já ti přeji všechny nejlepší k narození nám dodatečně, ještě jednou, a chci ti poděkovat za to, jak nám pomáháš se vším, kdykoliv potřebujeme.
0: To je krásný. To mám radost, že máme tak hodný posluchači a tak hodný maminky. Každopádně, Péťo, my samozřejmě pro tebe tady máme ještě něco navíc, nejenom to, že pošleme mamince song, který jsi vybrala, je to i takový tip, na co se třeba dneska večer odpoledne podívat, že ho pustit si Pearl Harbor, taková romantika. Každopádně, partner naší narozeninové rulety je firma na zážitky a my tady dneska máme něco takového hezkého, příjemného. Zeptám se, máš děti?
1: Ano. Mám dceru.
0: Máš dceru. Kolik jí je let?
1: Dcerce je 8 let.
0: No tak to bude krásný, protože ty tady od firmy na zážitky můžeš se podívat nejen ty, ale i naši posluchači na webové stránky, kde nabízí širokou škálu všeho chuť. Tak je tady procházka s alpakami v Hluboké nad Vltavou. Takový rodinný výlet pro malé i velké, při kterém vás budou provázet kamarádské alpaky, takže společně si užijete krásy přírody a výhled jako z pohádky.
1: Jo, tak to děkujeme strašně moc a myslím si, že dcera bude nadšená.
0: A vezmete babičku sebou, tatínka, dědečka, všechny a uděláte si krásný výlet.
1: Děkujeme moc.
0: Tak nám vydrž na telefonu, Péťu, ať taky víme, kam to poslat, no a volume doprava, protože song, který si vybrala, letí teď za tebou. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuji. Ahoj.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
3: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
4: Hele, co si ty, Park?
3: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
4: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
3: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
4: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jako na koni.
5: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
6: Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
9: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
10: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, je přesně 10 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vládní kabinet zítra projedná ostře sledovaný návrh zákona, který má zcela zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Podle koalice je jediným cílem ulevit peněženkám občanů. Opozice ale záměr tvrdě kritizuje. Podle ní jde o snahu získat politickou páku na média veřejné služby. Lidé, kteří chtějí rekonstruovat starší nemovitosti, budou moci brzy získat bezúročnou půjčku od státu až do výše 2 milionů korun. Ministerstvo pro místní rozvoj chce tímto krokem podpořit dostupnost bydlení. Program se zaměří zejména na mladé rodiny v regionech s nedostatkem bytů. A pojďme také na tenisové kurty. Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. Čtvrtý nasazený český reprezentant ve druhém setu duelu s Američanem Benem Sheltonem nevyužil 2 matchboly a s turnajovou jedničkou nakonec po takřka 3hodinovém vyrovnaném boji prohrál 7-6, 6-7 a 6-7. Oba hráči se mohli spolehnout na své podání, ani jeden o něj v celém zápase nepřišel. A teď už pojďme také na zprávy z regionu.
8: V Jihlavě se bude hrát další zápas amerického fotbalu. Domácí Vysočina Gladiators vyzvou Rytíře z Nitry. Duel na stadionu na Stoupách začne v 16 hodin. A ani tentokrát nepůjde jen o utkání, bude se podporovat hospic mezi stromy, který pomáhá lidem a jejich rodinách v nejtěžších chvílích života. A my budeme u toho s živým vysíláním. Z Jihlavy Markéta Báťová.
9: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
7: Dnes bude převážně oblačno, místy se můžou objevit také dešťové přehánky, večer budou srážky ustávat. Odpolední teploty však nebudou nikterak vysoké, maxima na 20 stupních Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
11: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
12: 3 minutky po 10. Jdeme roztáčet další kolo narozeninové rulety. Dneska to jsou samé dárečky, vzhledem k tomu stejně jsou za půl roku Vánoce. Tak co, proč bychom si to neudělali dneska bohatší? Každopádně také stále na někoho z vás čekají hodinky v hodnotě 7,5 tisíc korun hit, který se vyplatí. Tohle ještě mnohem více tady pro vás máme, k tomu úžasná muzika Leony a Black Eyed Peas, Where is the Love? Právě teď.
10: Hit Radio Vysočina.

0: někde v pouličním stánku, a nebo třeba v zastavárně za pár korun, nebo nějaký pouťový prstýnek, někdo ví, tak utíkejte si je nechat ocenit. Jasně, budou se vám pekelně smát, ale možná se budete potom smát i vy, protože tuhle si paní v Anglii nechala ocenit prsten, který koupila na blešáku za 300 korun a zjistila, že nosí 30 let na ruce. A teď se podržte, skoro 20 milionů korun. Mě by normálně klepla pepka, jak se říká. 30 let si mohla ty peníze užívat a oni se jí válí na prstě, chápeš to?
1: Já bych to pak asi nechtěl ani nosit. Nevím, kam bych vlastně to umístil, asi do nějakého trezoru, do banky.
0: Ne, tak to bys si nechal zpeněžit, ne?
1: No já bych to teda takhle. Kdybych to mohl prodat, tak bych to samozřejmě
0: no,
1: střelil.
0: Jasně.
1: Koupil bych si dvě garáže v Praze a zbylo by mi na nákup ještě.
0: Co byste udělali vy s takovým balíkem peněz? Dejte vědět a my posíláme další skvělou muziku. Daft Punk, Pharrell Williams a nebo Miles Smith právě teď.

0: Kiki, Daft Punk, Pharrell Williams, Leona, Filip, vy, Hit Radio. Tomu říká v neděle jak vyšitá. A jdeme dělat radosti. Nikoli žádné starosti. Ze mě možná bude i básník. Se mi tady Filip směje. Každopádně, přátelé, kamarádi, 11:45. Pojďme zase vykouzlit úsměv na tváři někomu z vás, protože tady pro vás máme narozeninovou ruletu číslo 2. To znamená, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak volat můžete právě teď. 800 937 937 a je tam adrenalinový zážitek. Já bych se ho osobně bála, ale musí stát 100% za to. Takže volejte a já vám posílám Blink 182, Alvara Solera a taky See You a Gimme Love.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
4: Kapely Činasky. My máme rádi. Lucie, Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
3: Vysočina Fest.
4: Největší multižánrový festival našeho kraje.
3: A vy budete u toho.
4: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
6: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
7: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká bělá. Samozběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Soler Sofia. Taky narozeninová ruleta právě teď se bude roztáčet pro někoho z vás. Tady na Hit Radio vládne dobrá nálada, což je naprosto skvělý. A my v tom chceme pokračovat. Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, tady Lucka.
0: Lucinko, odkud voláme, co děláme?
1: Voláme z Říkova a chystáme se na oběd.
0: A co bude dobrého?
1: To ještě nevíme, to bude překvapení.
0: Je, a obědy u babičky, pane bože, já bych si dala knedlo zelo vepřo, anebo řízek z kaší.
1: Nebo ano, škubánky. To by mohlo.
0: Tak si nechte chutnat, my si s Filipem chuť necháme tady zajít, budeme vám tiše, ale s takovou jako hezkou láskou, pokorou závidět. Každopádně, děkujem. Prozrať nám, kdo má ve tvém okolí narozky.
1: Přítel.
0: Přítel. Jak se jmenuje přítel?
1: Tomáš.
0: Tomáš, máš ho někde u sebe?
1: Mám.
0: Čau Tomáši.
2: Čau.
0: Jo, až takhle u sebe, čau. Jaký to je pocit dovolat se takhle na Hit Radio?
1: Je to super a my jsme se dovolali na podzim právě, když měla dcera narozeniny, tak jsem říkala, že to zkusím, protože přítel mi tenkrát zavolat nechtěl, já jsem měla taky narozeniny.
0: Teda Tome.
3: Tome, styď se, teď teda opravdu 5 kliků za trest.
0: 5 kliků a 100 dřepů.
3: A bez oběda dneska.
0: A bez oběda, ten nám pošlete do Prahy.
1: Tak jsem říkala, že mu zkusím zavolat, ale že dárek si nechám.
0: Dobře, no to je otázka, jestli si necháš, protože já už vím, co tam je, tak jestli se nebojíš. Každopádně, pojďme ale k věci. My zahrajeme 3 hudební ukázky, takže ten datum je...
1: 12. června.
0: 12. června, jdeme na pravidla. Roztočíme ruletu za malý okamžik, kde budou 3 hudební ukázky s datumem narozenin 12. června. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat a společně ji pošleme, zahrajeme a možná dostaneš i nějaký nezapomenutelný dáreček. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, takže dobře pečlivě vybírej. Roztáčím kolo právě teď. Guns N' Roses, Don't Cry. Chceme nebo ne?
1: Jo, tak může být ano, prý jo.
0: Fakt? Takhle si Tomáš na první dobrou vybral sám.
1: Ano, takhle si vybral sám.
0: A to bylo, chceš? Tak jo. Miluju.
1: Ano.
0: No tak jo, tak teď máš ten správný okamžik, aby si svému milému, který tobě zavolat nechtěl, ty si zavolala, vyhrála, sdělila cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak já mu asi jenom popřeju hodně štěstí, zdraví a ať to s náma, ať má pevný nervy s náma, protože to s náma nemá jednoduchý s dcerou.
0: Jak to, že to nemá jednoduchý?
1: No, tak dvě ženský doma, další tři má vlastně mamku, ségru a nete, takže to nemá s náma.
0: A jak jste dlouho spolu?
1: 4 roky teďka to s tou.
0: No, tak to je krásný. Tak ať máte alespoň další 4x10 třeba. Jo?
1: Děkujeme.
0: No tak jo, tak samozřejmě Guns N' Roses posíláme za vámi a aby toho nebylo málo, tak samozřejmě máme tady partnera naší narozeninové rulety, firma na zážitky. A zeptám se, kdo z vás má rád adrenalin?
1: Píš asi Tom.
0: Tom?
1: Jo.
0: Už zažil někdy opravdové létání? Ne v letadle.
1: To asi nezažil. Ani v letadle.
0: Co taková, fakt ne jo. A co taková ta atmosféra opravdového létání? Užít si jedinečné plachtění vzduchem a nezapomenutelný pohled na krajinu. Protože tohle všechno vám splní tandemový paragliding.
1: Oh, hustý, tak to je super.
0: No. Takže se těšíme na fotky, na zážitek, že Tomáš se proletí, když teda ještě nebyl v letadle, tak rovnou bez letadla. A je to fakt nezapomenutelný zážitek. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat a Guns N' Roses posíláme za tebou. Měj se krásně.
1: Super, taky, mějte se na
0: to. Ahoj.

0: Eva Farná, rozhodně si zajděte dneska nebo v úterý na její koncert, protože to bylo nádherný podle toho, co tady čteme, vidíme, jak jste si to užili a tak podobně, takže i za nás určitě doporučujeme, my se chystáme s Feldou v úterý. Každopádně pokračujeme dál Benson Boone, Avril Lavigne a taky hity na přání k vaření, takže si napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia a připište k tomu, co dneska budete baštit.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
4: Dotace z Fatre jsou zpět.
5: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
4: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
5: Ti, co sousedům staví novostavbu.
4: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
6: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Česko republiku.
7: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
8: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
9: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
10: www.autoracek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Dobré zprávy z Jihlavy.
1: Do Jihlavy se o víkendech jezdí zase o něco pohodlněji. Od června město zrušilo sobotní platby za parkování. Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu se tak celý víkend nebo o svátcích může parkovat bez poplatku. Cílem je usnadnit cestu lidem, kteří jedou do Jihlavy za nákupy, službami, kulturou nebo na návštěvu příbuzných. Podrobnosti na webu jihlava.cz/parkování.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou neděli, jsou 2 minuty po 11. a taky další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Po generální opravě se dnes otevřela železniční trať mezi Berlínem a Hamburkem, která byla mimo provoz od začátku loňského srpna. Po hlavní trase tak mohou opět jezdit i spoje Českých drah z Prahy na sever Německa a dál do Kodaně. Původně měly vlaky po opravené trase jezdit už od začátku května. Práce se ale zpozdily kvůli tuhé zimě. Vodácká sezona jede naplno a do Českého Krumlova míří tisíce vodáků. Plavbu ale na jednom z úseků stále komplikuje rekonstrukce mostu na Plešivci. Vodáci tak musí lodě přenášet po vyznačeném koridoru na břehu. Dostávají se tak pak nebezpečně blízko k projíždějícím autům. Omezení by ale mělo skončit, a to konkrétně 19. června, kdy už vodáci nebudou muset lodě nosit po souši. A máme za sebou extrémně nabitou fotbalovou noc na světovém šampionátu, která přinesla bitvy gigantů i pozdní dramata. Sledovaný šlágr mezi Brazílií a Marokem skončil v New Jersey nerozhodně 1-1. Na trefu Maročana Saibariho dokázal už v prvním poločase odpovědět hvězdný Vinicius Junior. Obrovské zklamání naopak prožívají Švýcaři, kteří v zápase s Katarem přišli o vítězství až v 93. minutě a brali jen bod za remízu 1-1. No a v posledním duelu, který se hrál od 6. hodiny raní, přehrála Austrálie Turecko v poměru 2-0 a bere tak překvapivé 3 body. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Brtnice na Jihlavsku zve na první ročník slavností brtnictví v Brtnici. Návštěvníky v klášterní zahradě čekají tradice, med, folklor, hudba a program pro celou rodinu. Součástí jsou i semináře o včelařství a brtnictví nebo medový jarmark. Připravená je i výstava dětských obrázků na téma včely a včelařství ve Valdštejnově domě. Z Brtnice Markéta Báťová.
11: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a i hned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
9: Tak dnes očekáváme hlavně zataženo, místy taky dešťové přehánky, no a největší maxima odpoledne 20 stupňů Celsia, přátelé.
12: Proč to říkáš jako nějaký rapper?
9: Protože jsme tady na sebe dělali prostě takovýhle pohnutky, to bylo reperské počasí na
12: Hitrádiu. Řekni to hezky, že bude krásně, a co nás čeká od druhé poloviny týdne, to budou
9: krásně,
12: tropy.
9: Krásně, dneska bude 20 stupňů, užijte si příjemné teploty, ale pozor, skutečně, jak říká Leonka tady, hlavně od čtvrtka kolem 30 stupňů Celsia a dokonce i 33 v sobotu.
13: Dneska nejsme v práci.
12: Nejsme.
13: Dneska nejsme ve škole.
9: Jsme.
13: Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
12: Hezké dobré dopoledne. Hity na přání k vaření startují právě teď. Takže prosím vás, 777-937-777, pište právě teď, co chcete z éteru Hit Rádia slyšet pro vás a hlavně, co dneska budete vařit, grilovat, péct, smažit, zadělávat labuchty. Ty bych si dala. Sešodo, nejlépe, nebo smákem, mňam, plněný povidly. No nic, nechám si zajít chuť a vy nám napište a my se vám pokusíme všechny ty vaše hity zahrát. Teď už pokračujem, nezastavujem a vy pište.
13: Hit Radio Vysočina.

vaření. Pište si o ně právě teď 777-937-777, jako to udělala Petra. Ahoj Leonko, moc rádi vás posloucháme, dneska vaříme, co dům dá, ještě vůbec nevíme, co to bude, protože jsme teprve před chvilkou vstávali, ale prosím, zahraj nám jakoukoliv píseň od Michaela Jacksona, myslím si, že tím uděláš radost více do posluchačům, ale hlavně pro mého Michala a taky malého Michálka. Díky, jste super. No tak to by bylo, abychom Jacksona nezahráli. Jasně, že zahrajeme. Co tohle? In the Closed. Skvělá pečka, tak si to užij.

0: Neskutečná pecka Michael Jackson v éteru Hitrádia. Hity na přání k vaření pokračují dál, jdeme na vaše SMSky, pište si na 777-937-777, ahoj, zdravím do rádia. Sklidila jsem při dešti na zahradě dětem jahůdky, plánovala jsem jahodové knedlíky, ale manžel chce guláš, tak za chvilku podávám s knedlíkem houskovým. Zdravíme vás ze zahrady, rádi vás posloucháme s dětma a František si přeje píseň Pedro, Pedro, zašlu fotku jahod. A opravdu nám tady od posluchačky přišla nádherná fotka jahod. Hned bychom se tady s Filipem zakousli, takže děkujeme i za fotky. No a samozřejmě... Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Tohle dáme, ale až za 4 minutky z éteru Hitrádia. Tak rodinko, nechte si chutnat. No a Pedro, Pedro, letí za vámi.
1: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. PlotyDobrý.cz Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Ty nejlepší jahody na Vysočině.
8: To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahody.cz a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá.

0: naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hity na přání k vaření, minutka po půl dvanácté. Volat můžete právě teď na 800 937 937. Co vám hezkého zahrajeme? Vy nám řeknete, co dneska budete vařit, baštit, protože je neděle a takový ty klasický nedělní obědy jsou prostě nejlepší. Takže 800 937 937. Já se ptám, koho máme na telefonu.
1: Ahoj, Lovo, tady je Ríša.
0: Čau, Ríšo. Co vaříš dneska nebo baštíš?
1: Já nevařím, byl jsem na obědě u maminky.
0: No tak to je skvělý. A co maminka dělala?
1: No, svíčkovou.
0: To bych ti řekla mňam, ale já zrovna svíčkovou nejím. Já jsem spíš taková gulášová a podobně. Ale jasně, klasický český jídlo svíčková, chápu. Tak doufám, že jsi pochutnal. A co ti zahrajeme?
1: Samozřejmě, že jsem si pochutnal. Můžem třeba kabáty zahrát.
0: Kabáty? A kterou?
1: Báru.
0: Divou Báru, jo? No tak dáme Báru. A pro koho to bude?
1: No pro vaše rádio, pro maminku.
0: Ano.
1: Pro Barču, Toma a Adámka.
0: Ano.
1: Potom.
0: Vás je tam hodně,
1: pro
0: Natku,
1: co? Pro Natku.
0: Ano.
1: A našeho Ondru.
0: No tak skvělý. Tak si to užij, Bára letí za váma a měj hezkou neděli. Ahoj.
1: Tak to díky, ahoj.
0: 777 937 777, pište si, co zahrajeme dál.

0: Posloucháte Hit Radio, hity na přání k vaření, 11 hodin 42 minutek, ještě docela Kelly Clarkson, Luis Capaldi a nebude chybět ani hříšný tanec, protože všechny babyny nebudou sedět v koutě. O to si napsala Lenka z Hradce Králové, tak já doufám, že uděláme radost a spousty z vás chtělo Luise Capaldiho, no i Kelly Clarkson, tak to by bylo, abychom vám to nezahráli, takže za chviličku jsme zpátky a připravte se. Že si spolu pořádně trsneme. U toho, co vaříte. Anebo možná už baštíte. Tak buďte s námi.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ. Váš soubor.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, je pravé poledne a s ním i další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Vysoké životní náklady vyvíjejí obrovský tlak na základní práva Evropanů. Agentura Evropské unie pro základní práva varuje, že ceny nemovitostí vzrostly za poslední dekádu o více než 50%. Kvůli vleklé krizi se navíc v Unii dramaticky zvyšuje počet lidí bez domova. Vládní kabinet zítra projedná ostře sledovaný návrh zákona, který má zcela zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Podle koalice je jediným cílem ulevit peněženkám občanů. Opozice ale záměr tvrdě kritizuje. Podle ní jde o snahu získat politickou páku na média veřejné služby. A pojďme také na sport. Dalšími zápasy bude pokračovat mistrovství světa ve fotbale. Od 19 hodin vyzve Německo outsidera z Kirasa. Od 22. hodiny pak odstartuje očekávaný duel mezi Nizozemskem a Japonskem. V noci pak vyzve pobřeží slonoviny Kolumbii a Švédsko se utká proti Tunisku od 4. hodiny raní. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Cinestar v Jihlavě zve na další dámskou jízdu. Tentokrát je připravený nový český film s názvem Bardžotky. Začátek programu je v úterý v 18 hodin. A těšit se můžete na welcome drink a degustaci vín, připravená bude i ochutnávka sýru. A hlavní cena v tombole budou vstupenky na Vysočina Fest. Z Jihlavy Markéta Báťová.
9: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
7: Na většině území dnes slunce budete hledat marně, bude totiž většinou zataženo místy, přijdou také nějaké ty dešťové přehánky, odpolední maxima na 20 stupních Celsia.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
11: Teď už krásné odpoledne, 3 minutky popolední. Nechte si chutnat, pokud právě baštíte svoje nedělní obědy. A co takhle jeden hit? Jeden telefonát a jedna skvělá odměna. Stále tady máme a čeká na někoho z vás hit, který se vyplatí. Vy jste nominovali svůj oblíbený hit, tak poslouchejte ještě dobře Hit Rádio. Do 13. hodiny někdo z vás ty hodinky v hodnotě 7,5 tisíc rozhodně dostane. Hit Rádio.

pokud se někdo z vás chystá seznámit na seznamkách, tak tohle si poslechněte, protože jakýsi průzkum seznamky sčítal kilometry a výsledek je téměř brutální. Celých 61% nezadaných nedojede na první rande déle než půl hodiny, nebo nepojede na první rande déle než půl hodiny, což je možná i pravda. A to si představte, že dřív se kvůli lásce přejížděli hory a psali si zamilované dopisy přes celé kontinenty. A jak je to dneska? Dneska si otevřeme mapu a když svítí červená kolona na magistrále, tak to tak vypadá, že asi láska končí. A ne prvních 30 minut v autě je romantika. Minuta 31 už je regulérní stěhování. Vlastně jsme vytvořili nový druh takový diskriminace. Poštovní směrovací číslo. Já nevím, jak to máte vy. Myslím si, že vzdálenost nehraje roli a všechno je o těch dvou. Jak si to nastavíte, jak si to uděláte. Teď už další odpolední muzika.

0: The Sound of Silence, neděle odpoledne 14.6. A já cítím v kostech, že za chviličku uslyší někdo z vás hit, který se vyplatí. Měli jste nominovat svůj song, poslat k tomu nějaký vzkaz a jakmile zazní z éteru Hit Rádia s vaším vzkazem, tak někdo z vás dostane značkové hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíc korun. Tak dobře, pozorně poslouchejte, volume doprava, ať vám nic neunikne a za chviličku to bude.
1: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
2: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design, nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM, jeden dekor, jeden celek.
3: Ach jo. Kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Ty nejlepší jahody na Vysočině.
9: To jsou jahody Šantrůček Česká bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Divoký byl znamení. Jak tematicky trefný song, protože to je znamení i pro vás. Kdo jste si napsal o hit, který se vyplatí? Jojo. Jdeme na to, protože pro někoho z vás tady máme hodinky značky Garmin Bounce 2. Takže přátelé, pokud máte ve svém okolí ženu se jménem Gabriela Sládková, dejte jí hned echo, že právě teď zazní její píseň Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si a napsala nám Evička, nebo Gabriela nám napsala. Ahojky, chtěla bych vyhrát hodinky pro svého skoro 11-letého adoptovaného synka Samíka, protože za rok už bude muset jezdit sám autobusem do školy 20 km s přestupem, tak abych měla přehled, kde se pohybuje a nic se mu nestalo. A jinak jste skvělé rádio, poslouchám vás doma, v autě, v práci, prostě všude. Posluchačka Gábina. Tak Gábinko, prosím tě, já doufám, že posloucháš právě teď, protože tvůj song Eva Farná Miraj, vzpomeneš si, hraje právě teď a ty nám musíš zavolat na 800 937 937 a pak už ty hodinky jsou doma.

Kids Laroi, Justin Bieber a jak to tak vypadá? Tak bohužel se nám Gabriela nedovolala. Tímto teda vylosujeme někoho z vás dalšího, kdo si napsal vzkaz a píseň, kterou by rád slyšel z Eteru Hit Rádia. Tak mám tady posluchače se jménem Petr Dvořák, hit Happy od Pharrella Williamse a napsal: pozdrav pro všechny, kteří dnes předstírají, že pracují. Držte se, víkend byl krátký. Tak Peťo, Dvořáku, tvůj hit letí za tebou a ty volej na 800 937 937 právě teď.

0: Adams, Happy. Tak já jsem zvědavá, jestli to tentokrát vyšlo a jestli Peťu Dvořáka máme na telefonu. Halo, halo.
1: Zdravím, zdravím.
0: Máme tam Peťu?
1: Ano.
0: No tak skvělý, Peťo, ty vyhráváš hodinky značky Garmin Bounce 2.
1: To je paráda, to jsem nečekal.
0: Jaký to je pocit takhle něco vyhrát z rádia?
1: Proto mu nějako nevěřím, celý to trošku takhle půl, je to paráda.
0: A co zrovna děláš, prosím tě, když jsi slyšel svůj song?
1: No právě jsme chtěli jít na procházku, ale říkali jsme, že zkusíme chvilku počkat a uvidíme, jestli bude štěstí na naší straně a nakonec se to ukázalo, vyšlo to.
0: Ono to vyšlo, tak já mám obrovskou radost, gratulace veliká, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam tyhle skvělý hodinky Garmin Bounce 2 poslat. Měj se krásně a hezkou neděli.
1: Taky, mějte se pěkně.
0: Ahoj. Přátelé, takhle jednoduchý to je a nebojte, my zase pro vás tady něco vymyslíme, abychom vám dělali radost.

0: Posloucháte Hit Radio 14.6. neděle odpoledne a náš společný čas se bohužel chýlí ke konci. Děkuji za veškerou vaši aktivitu, SMSky, telefonáty, rozdávali jsme vám dárečky, narozeninovou ruletu, hodinky v hodnotě 7,5 tisíc korun, tak rozhodně nezapomeňte zítra stávat i s naší snídaní šampionů, tam vás zase čeká oblíbená rychlá pětka. Teď už si užívejte odpoledního dne naplno, volno, relax, pohodička, dělejte to, co máte rádi a pokud možno, tak zůstaňte dál na vlnách Hit Radia. Byla s vámi Lea Děnděši, mějte se krásně a slyšíme se zase brzy. Čau.
1: Hit Radio Vysočina. Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem, nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
5: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
4: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
5: Café-gusto.cz.
6: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Kronoce.
7: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Vysočina.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

pracovat a necháme

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočně. Na dálnici D1 na kilometru 109 na Prahu stojí ve stoupacím pruhu porouchané osobní auto. Kolona má skoro 2 kilometry. A mezi kilometr 91 a 89 na Brno pak probíhá u krajnice údržba zeleně. Pokud i vy máte nějakou informaci z dopravy, pošlete nám ji hlasovku na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Každý všední den totiž odměňujeme jednoho z vás.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
3: Dotace z Fatre jsou zpět.
4: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
3: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
4: Ti, co sousedům staví novostavbu.
3: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 13 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Česko čekají příští týden tropické teploty. Oteplovat začne v polovině týdne, kdy nejprve bude kolem 30 stupňů Celsia. Nejtepleji by pak mělo být v závěru týdne, kde se teploty mohou vešplhat až k 35. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by se také mohly objevit bouřky. Smrtelná dopravní nehoda se stala na Jihlavsku. Mezi Třeští a Panenskou Rosičkou zemřel řidič osobního auta. Jak informovali policisté, z neznámých příčin sjel mimo silnici a narazil do stromu. Na místě byl mrtvý. Havárie se stala před 9:00 dopolední. První hokejová liga pro sezonu 2006-2007 je rozlosovaná. Nový ročník začne ve středu 9. září a skončí v sobotu 20. února příštího roku. V základní části se opět odehraje 52 kol. Jihlavská Dukla v prvním zápase přivítá Frýdek Místek. První derby Vysočiny se pak odehraje na novém zimním stadionu v Třebíči 23. září. A rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. V Portugalsku zopakoval individuální double z roku 2013. Včera byl nejrychlejší na kilometru.
7: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
0: Na Vysočině je oblačno nebo i skoro zataženo, místy se objeví přehánky. K večeru se bude oblačnost postupně rozpouštět a srážky se vytratí. Teploty se pohybují od 18 do 21 stupňů.
6: Hit Radio Vysočina.
8: Tak Zuzi, zdravím tě a děkujeme za zprávy, jak je před neděli. Jak se máš?
0: Mám se hezky, je neděle, proč nebýt v práci s tebou? Takže myslím, že pokud se nebudeme vzájemně rozesmívat, tak do té 17. hodiny to zvládneme na jedničku.
8: Určitě, určitě. To máš zdraví do celé Vysočiny, přeje krásnou neděli a posílám na začátek pořádnou romantiku. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Tak si to moc užijte a užijte si taky samozřejmě tu neděli.

David Guetta tedy svým Stones and I ve společné hitovce Gang Gang Gang ve 13 hodin 8 minut. Posloucháte nedělní odpolední vysílání Hitrádia Vysočina s Tomem Digrinem. Dnešní vysílání má pro mě tak trochu víc výjimečností. Přesně před rokem jsem tady totiž ve studiu v tu dobu stál a měl jsem před sebou první vstup. Samozřejmě nervy v tu dobu pracovaly, klepala se mi brada a všechny končetiny. A vidíte, dneska už je to rok. Ten čas neuvěřitelně letí. A musím říct, že to byl rok plný nových zkušeností, učení a občas i drobných přeřeků. Ale hlavně spousty skvělých momentů. No a výjimečné je to taky dnes, protože pro vás chystáme živé vysílání mezi 16. a 17. hodinou z utkání amerického fotbalu, který se hraje v Jihlavě. O tom samozřejmě si řekneme do té 16. hodiny. No a ten výjimečný dnešek také spojíme s informacemi z Vysočiny, tipy kam vyrazit a hlavně s našimi skvělými hity, které pro vás už máme nachystené. No a právě teď posílám zpěváka Welshly Armse, který zpívá o tom, že je potřeba makat na tom, abychom po sobě zanechali nějakou stopu a stali se legendami. Tak ať je pro vás ta neděle legendární, 14. června.

0: co se děje na Vysočině.
1: Máme tu neděli 14. června, na Vysočině se to hemží akcemi a pokud nevíte, co podniknout, tak mám pro vás pár tipů, kam vyrazit. I dnes můžete zavítat na Evropskou volejbalovou ligu do Horácké multifunkční arény v Jihlavě a podpořit tak český tým, který od 16. hodin se hraje zápas proti Dánsku. A zvu vás taky na americký fotbal, který se hraje na hřišti na Stoupách v Jihlavě a odkud na dnešek chystáme i živé vysílání. Vysočina Gladiators od 16. hodin vyzvou Nitru Nights. Další akce samozřejmě najdete i na našem webu hitradiovysočina.cz, tak tam klikněte a užijte si neděli.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
3: CZ.
8: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
9: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
10: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Kodaline nám rozzářili to nedělní odpoledne přesně v 1:30 a posloucháte Hit Radio Vysočina, s vámi je Tomáš. Krásné odpoledne všem. No a za chviličku budeme pokračovat v dalších hitech, nabídnu třeba Ray Daltona, Lost Frequencies nebo zpěvačku Laru Fabian. No a teďka nedávno na mě vykouklo na sociálních sítích jedno video z amerického San Franciska. Člověk si normálně objednal taxi, přijel auto a za volantem nikdo. No co mě překvapilo nejvíc, nikdo, kdo na tom videu okolo prošel, tak tomu nevěnoval žádnou pozornost. Prostě běžná věc, jako když si u nás zavoláte klasické taxi, přijede i normální řidič vlastně. A teď pozor, tahle technologie už pomaly míří i do Evropy a mezi zeměmi, kde se autonomní vozidla začnou testovat, je i Česko. Musím říct, že mě docela zajímá, kdy se něčím takovým poprvým svezu. No a ještě mě víc zajímá, kdy se třeba takové auto objeví už v hlavě, tak uvidíme. Protože jestli jsme si dřív představovali budoucnost jako létající auta, tak možná nakonec začne tím, že si objednáme taxi bez řidiče. Tak sváně, sedli byste do takového taxíku hned, nebo byste čekali, až se to takzvaně pořádně zajede?

0: Belgická zpěvačka Lara Fabian ve velmi emotivní písni I will love again ve 13 hodin 41 minut na Hitrádiu Vysočina. No a já mám takovou teorii pro tu neděli a myslím si, že ji nemám jen já a říkáme si to tak nějak všichni, že vlastně neděle je od slova nic nedělání. A když vím, že u mě to tak úplně není, tak by to občas teda si myslím a přál bych si, aby tak jako mohlo být tu neděli si trošku odpočinout. Takže jestli si užíváte toho zaslouženého volna, tak musím říct, že vám to tak i trochu závidím a samozřejmě přeju, ať už si dnešní odpoledne trávíte jakkoliv, přeju vám, aby to bylo hlavně podle toho, jak si představujete sami a i když k tomu bude hrát ta dobrá muzika, tak je to vlastně všechno tak, jak má být. Na Hitrádiu Vysočina jedou za chvilku další hity. Bude třeba oblíbený zpěvák Nico Santos, anebo ho doplní Petr Bridge Projekt. A jejich velký hit Hey Now, tak užívejte pohodovou neděli s Hitrádiem Vysočina.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
13: firma na zážitky
10: CZ.
14: Hit Radio Vysočina.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

13. hodina 54. minuta, vy nadále hladíte Hit Radio Vysočina, tohle byl profesor Green a taky Emily Sandé. Za chvilku 14. hodina a my opět dáme zprávy s naší Zuzkou Kuklovou, která nám mimo jiné řekne, že počet obyvatel Vysočiny se snížil v prvním čtvrtletí roku 2026. No ale taky se podíváme na silnice a nebo řekneme, jaké bude počasí. Do té doby samozřejmě stihneme ještě pár hitů, bude zpěvačka Daša a nebo taky teďka Sigma. Tak si užívejte neděli. I know.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 131,5 a 130 na Prahu probíhají práce na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. A mezi kilometry 162 a 157 také na Prahu probíhá u krajnice úprava zeleně. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Práce domů, to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
2: V Havlíčkově Brodě v Kyjovské ulici stále pozor na nehodu.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Vysočina.
3: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
4: Kapely Činasky. My máme rádi víno. Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
3: Vysočina Fest.
4: Největší multižánrový festival našeho kraje.
3: A vy budete u toho.
4: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
0: Je 14 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Na Vysočině se snížil počet obyvatel v letošním prvním čtvrtletí hlavně kvůli tomu, že víc lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z údajů statistiků. Na konci března bydlelo v našem kraji 514 879 lidí. Za uplynulé 3 měsíce se počet obyvatel snížil ve všech krajích Česka. Volby do sněmovny by teď vyhrálo vládní hnutí ANO s 31% hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční starostové a nezávislí a ODS s 15%. Vyplývá to z výsledku průzkumu Trendy Česka, který zpracovala agentura Kantar.cz. Do sněmovny by se dostalo 6 subjektů. Brána Jihlavy chce přiblížit dějiny města ve Stříbrném domě novou expozicí. Městská organizace požádá o dotaci. Cílem projektu, kde by byla používaná audiovizuální technika, je větší využití potenciálu této historické budovy na Masarykově náměstí, hlavně jejich sklepních prostor s gotickými klenbami. A Bára Krejčíková kvůli nemoci nenastoupila do finále tenisového turnaje v Portugalsku. Premiérový titul tak získala bez boje Romain Montgomeryová z USA, která soutěží prošla z kvalifikace.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dnešní obloha je na Vysočině oblačná nebo i skoro zatažená, místy sprchne. Teploměr nám ukazuje hodnoty od 18 do 21 stupňů. Od zítřka už půjdou postupně nahoru.
6: Hit Radio. Zuzce, děkujeme za zprávy a jdeme se vrhnout na další hity k té odpolední pohodě. Posíláme zpěvačku Adele, tak hezkou neděli. Hit Radio.

Linkin Park, taky zpěvačka Adele otevřeli 14. hodinu, ve které vás zítra Rádia Vysočina zdraví Tomáš a přeje skvělou neděli 14. června. Dnes právě vrcholí víkend otevřených zahrad na Vysočině. Se veřejnosti otevřely desítky zajímavých míst, kam se člověk běžně jen tak nepodívá. Třeba v Sedlici na Pelhřimovsku můžete obdivovat zahradu plnou různých druhů růží, v Tuklekách, u Senožat, zase experimentální vinohrad. Zajímavé zní třeba i zahrada symbolů v Jaroměřících na Rokytnou, kde jednotlivé rostliny nejsou jména významných osobností české historie, a pokud máte rádi místa s příběhem, otevřené jsou i terapeutické zahrady Havlíčkově Brodě nebo v Proseči u Pošné. Každopádně tohle je skvělá příležitost projít se mezi květinami, stromy a načerpat trochu té inspirace, a i když je třeba neděle a víkend se pomaly chýlí ke konci, za takovou procházku to podle mě rozhodně stojí. Navíc počasí dnes, dá se říct, docela přeje, tak klidně vyražte a objevte nějaký krásný kout další Vysočiny, který jste dosud neznali. A pokud už teďka někam třeba míříte, posíláme na tu vaší cestu další muziku. Tady už je Enrique Iglesias.

0: Jste na vlně Hit Rádia Vysočina i ve 14 hodin 17 minut. Tohle byl Rudimental a Ella Henderson a jejich Alibi. No a když se řekne alibi, většinou si člověk představí výmluvu nebo důkaz, že někde byl. Ale víte co, dneska odpoledne bych nějaký alibi docela rád měl. Alibi na to, že jsem třeba zřešil ničím sladkým po obědě. A možná bych i vymyslel alibi na to, proč nejít zítra do práce. Dneska prostě žádné alibi nepotřebujete, je to totiž neděle, tady neděle, tak si ji užívejte podle sebe. Hit Rádio Vysočina, proto pohodové od nedělní odpoledne pokračuje. S dalšími hity za chvilku uslyšíte další skvělé interprety a těmi například budou Nickelback, Robin Schulz a taky čtvrtá československá superstar Emma Drobná. Tak si na to určitě počkejte a užívejte nedělní odpoledne pohodové.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
2: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
3: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
4: www.autoradsek.cz Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Hitrádio. Zlepši si náladu.

Eva Drobná dospívala na Hitrádiu Vysočina ve 14 hodin a 30 minut. Když se řekne nedělní večer, spoustě z nás se vybaví jedna věc. Pohodlně se usadit na gauč, dát si něco dobrého a sledovat třeba právě tu Superstar. A letos na podzim se tahle legendární show po několikáté leté pauze vrací na obrazovky. Televize Nova už potvrdila, že nová řada odstartuje právě na podzim a v poroty se objeví třeba Eva Farná, Pavel Habera, Jakub Prachař a nebo Colin. A víte, co mě na tom baví vlastně nejvíc? Že někde právě teď je třeba mezi vámi někdo z

Vysočiny a čeká, až tahle show začne. A taky, že za pár měsíců tu dotyčnou nebo dotyčného může znát celé Česko a Slovensko. Zatím nevíme, jak přesně budou vypadat nedělní večery se Superstar letos na podzim, ale jedno je více než jisté. Tahle soutěž nám minulosti představila spoustu skvělých zpěváků a zpěvaček a kdo ví, třeba se mezi nimi letos objeví i nový talent, třeba právě z Vysočiny. Co víme absolutně přesně, že za chvilku na Hit Rádiu Vysočina bude další blok skvělých hitů a začínáme s Imagine Dragons.

Posloucháte Hit Radio Vysočina, tohle byla zpěvačka Sony, krásné odpoledne všem přeje Tomáš. Pokud ještě nemáte program na dnešní večer, mám tady pro vás ještě další tip. Smíšený pěvecký sbor Jasoň zve o 19 do městského kina a ostrova a divadla Ostrova v Havičkově Brodě na benefiční koncert. Vstupné je dobrovolné a výtěžek poputuje na podporu Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Takže pokud máte rádi sborový zpěv a chcete spojit krásný kulturní zážitek s dobrou věcí, tak dnešní večer v Havičkově Brodě může být tou správnou volbou. No a další skvělou volbou může být pro dnešní odpoledne poslech Hit Rádia Vysočina, protože za chvilku budou hrát další super hity. Bude Rehab se zpěvačkou Inou a DJem Sešem a doplní je i česká záležitost od skupiny Jelen. Zůstaň ještě jednu noc, do celé Vysočiny přeji pohodovou neděli.

0: na to sám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
5: Hele, co City Park?
4: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
5: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
4: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
5: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
6: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
7: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky
9: CZ.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Hit Radio Vysočina.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Vysočina ve 14 hodin 52 minut, tohle byly One Republic. No a jestli v hlavě je nějaká ulice, která si o rekonstrukci už opravdu říkala, tak je to Evžina Rošického a teď to vypadá, že se konečně dočkáme. Od začátku týdne tam začaly práce na dokončení rekonstrukce a výsledkem by měla být širší, bezpečnější komunikace, nové chodníky, parkovací místa i veřejné osvětlení. Řidiči navíc ocení, že po úpravách už nebude problém s míjením aut nebo autobusů, což byla v minulosti jedna z největších komplikací. Tak pokud tudy pravidelně projíždíte, tak ještě chvilku vydržte, protože se zdá, že ulice Evžina Rošického konečně dostane podobu, kterou si zaslouží. No a ještě než přijde 15. hodina a s ní i Zuzka Kuklová a další zprávy, tak tady mám pro vás připravené dvě zpěvačky. Bude Sia, anebo teď hned Lady Gaga. Tak super poslech přeju.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 131,5 a 130 na Prahu probíhají práce na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený. A mezi kilometry 162 a 157 také na Prahu probíhá u krajnice úprava zeleně. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
5: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Evropu čeká výrazná změna počasí, zatímco poslední dny se nesly spíše v dešťovém a chladnějším duchu. Podle meteorologů se máme připravit na pořádná vedra. Teploty by se mohly dostat i nad 40 stupňů. Výrazně se má začít oteplovat v polovině příštího týdne a to největší horko nás čeká o víkendu. 8 z 10 Čechů vnímá spory mezi vládou a prezidentem jako problém. Neshody se týkají účasti Petra Pavla na mezinárodních jednáních. Více než polovina lidí si myslí, že účast hlavy státu na těchto akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí prezidenta a kabinetu. Ukázal to nejnovější průzkum. Už za hodinu začne v Jihlavě další zápas amerického fotbalu. Domácí Vysočina Gladiators vyzve Rytíře z Nitry. Duel hostí stadion na Stoupách a ani tentokrát ale nepůjde jen o utkání. Bude se podporovat hospic Mezi stromy. A také se můžete těšit na živé vysílání přímo z místa. Vše obstará náš kolega Marek Grande.
6: Fotbalový servis.
0: Naši fotbalisté se na základně u Dallasu chystají na druhý zápas. Ve čtvrtek narazí na Jihoafrickou republiku. Zápas vypukne v 18 hodin. Asistent trenéra nároďáku Jan Rezek cítí, že v týmu i po porážce 1-2 s Koreou v úvodním utkání nadále panuje velmi bojovná nálada. Věří, že celek v dalších zápasech skupiny zabere a vybojuje postup do vyřazovací fáze. Včera dostalo mužstvo poprvé volno.
8: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
0: Na Vysočině je stále oblačno nebo i skoro zataženo, místy se objeví přehánky, teploty se pohybují od 18 do 21 stupňů, zítra bude od 19 do 22.
6: Hit Radio Vysočina.
9: Krásnou neděli přeje Tomáš a otevírám náš playlist, ve kterém mohu na začátek hodiny nabídnout třeba Foster the People nebo Miley Cyrus, tak užívejte neděli.

14 hodin 10 minut, vyladíte Hit Radio Vysočina, Force of the People, a s vámi je dnes v neděli 14. června Tomáš Zigrin. Zdravím do celé Vysočiny. Máme za sebou první týden naší dopravní soutěže o plnou nádrž zdarma. A už teď je vidět, že vám dění na silnicích Vysočiny rozhodně není jedno. Během prvního týdne si plnou nádrž zdarma odnesli třeba Ludmila, Petr nebo Lucie, kteří nám poslali aktuální dopravní informace a pomohli tak ostatním řidičům. A víte co? Tyhle zprávy mají cenu i ve chvíli, kdy zrovna nesoutěžíte, což je třeba dnes, protože každá informace z provozu pro další řidiče určitě pomůže. Ať už narazíte na kolonu, nehodu, uzavírku, práci na silnici, nebo naopak chcete dát vědět, že je někde provoz bez komplikací. Prostě každá pozitivní i negativní zpráva může ostatním řidičům ušetřit čas, nervy a někdy i zbytečné objížďky. Proto si uložte naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37 a posílejte hlasovky kdykoliv. A nezapomeňte, že pokud nám hlasovku pošlete během pracovního týdne, hrajete zároveň o plnou nádrž do vašeho vozu zdarma. Takže určitě neváhejte a posílejte a poslouchejte Hit Radio Vysočina. Další muzika, a to je moje oblíbená, Kato and John, posílám třeba právě zrovna na Za ten volant, ať se vám dobře jede.

Zpěvačka Dido a její single Hear It Me na Hitrádiu Vysočina 3 minuty po čtvrt na 4. Musím říct, že tahle věc je jedna z těch věcí, které si rád poslechnu, a je to úplně jedno, jestli je rok 2001 nebo 2026. Některé hity prostě nestárnou a když se člověk zaposlouchá do toho textu,

0: Pokud byste teď třeba byli sami, tak o tohoto jsme tady my, Hit Radio Vysočina, kde vám za chvilku budeme hrát pestrý výběr. Dáme českou skupinu Hodiny, Calvina Harrise a nebo dorazí i zpěvačka Britney Spears a tato celé doplní skvělou baladou Every Time. Užívejte víkendu a zůstaňte s námi. Hit Radio.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
4: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
5: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Dotace z Fatre jsou zpět.
12: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
11: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
12: Ti, co sousedům staví novostavbu.
11: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
13: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
14: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu. Hit Radio.
16: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Je to všechno.

15. hodina 32. minuta na Hit Rádiu vysečená zpěvačka Britney Spears a její hit Every Time. V Jihlavě si o tomto víkendu hraje volejbal na opravdu vysoké úrovni. Horácká multifunkční arena hostí Evropskou volejbalovou ligu a dneškem tenhle sportovní svátek vrcholí. Česká reprezentace nastoupí od 16. hodin proti Dánsku a naši volejbalisté mají na co navazovat. V pátek před více než 3000 fanoušků porazili Bosnu a Hercegovinu jasně 3-0 na sety a do tabulky si připsali 3 důležité body. Skvělý výkon předvedl hlavní jihlavský rodák Patrik Indra, který zaznamenal 17 bodů a byl vyhlášen nejúžitečnějším hráčem utkání. Tak držíme palce, aby naši volejbalisté navázali na páteční vítězství a pokud se do horácké areny chystáte, tak fanděte opravdu nahlas. Je totiž vidět, že ta vaše podpora opravdu pomáhá. No a jestli jste právě teďka na cestách po Vysočině nebo si jen užíváte nedělní odpoledne, posílám vám k tomu další porci hitů. Teď už posílám 90. klasiku Two Brothers on the Floor a jejich Dreams. Přeji krásnou neděli do celé Vysočiny. Dream.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, hezkou neděli přeje Tomáš. No a jestli už odpočítáváte dny do Vysočina Festu, tak poslouchejte pozorně. Příští týden u Jirky Pelnáře mezi 12. a 15. hodinou můžete na Hit Radio Vysočina vyhrát vstupenky na jeden z největších hudebních festivalů v našem kraji. A že bude letos z čeho vybírat? Na Jihlavském festivalu vystoupí třeba kapely Činasky, Lucie, Divoky Byl nebo MIG 21. Chybět nebude třeba ani Ben Kristoval, Adam Mišík a třeba taky kapela Čechomor, no a řada dalších interpretů. No a my se na Vysočina Fest naladíme už za malou chvíli, protože si zahrajeme jednoho z letošních účinkujících, bude kapela Miraj, tak nikam neodcházejte a nadále poslouchejte Hit Radio Vysočina. Hit Radio.
1: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.

0: zvládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Vysočina.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
0: Matracezahubičku.cz. Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

15 hodin 54 minut na Hit Radio Vysočina, Denzel Pump It Up. No už za pár minut to vypukne, společně s Márou Grande se přesuneme na hřiště na Stoupách v Jihlavě, odkud budeme živě vysílat přímo ze zápasu Vysočina Gladiators proti Nitra Knights. Čeká nás hodina plná amerického fotbalu, skvělé napínavé atmosféry a samozřejmě i zajímavých momentů. Takže pokud nemůžete být přímo na stadionu, určitě zůstaňte s námi. Za malou chvilku začínáme, ale ještě předtím informační servis se Zuzkou Kuklovou a taky další hity. Tady už je Shakira. Come on.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, tohle je Avicii, za necelou minutu to máme 16. hodinu a já už předávám slovo naší Zuzce, která začne dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 91 a 92 na Brno stále probíhá u krajnice údržba zeleně, stejně jako mezi kilometry 162 a 157 na Prahu. Pokud i vy máte nějakou informaci z dopravy, pošlete nám ji hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Od pondělí do pátku totiž odměňujeme jednoho z vás.
2: Dobré zprávy z Jihlavy.
3: Do Jihlavy se o víkendech jezdí zase o něco pohodlněji. Od června město zrušilo sobotní platby za parkování. Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu se tak celý víkend nebo o svátcích může parkovat bez poplatku. Cílem je usnadnit cestu lidem, kteří jedou do Jihlavy za nákupy, službami, kulturou nebo na návštěvu příbuzných. Podrobnosti na webu jihlava.cz/parkování.
4: Pozor, pozor, do H+M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H+M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. A začínáme smutnou zprávou. V Chorvatsku dnes zemřeli tři Češi. Nehoda se stala před obědem u Splitu, kde se srazil katamarán s plachetnicí. Dalšího člověka úřady pohřešují. Záchranáři převezli do nemocnice čtyři osoby. Na jachtě bylo celkem 8 lidí. Co bylo příčinou nehody, zatím není jasné. Vyšetřování je teprve na začátku. Volby do sněmovny by teď vyhrálo vládní hnutí ANO, získalo by 31% hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí a ODS s 15%. Vyplývá to z výsledku průzkumu Trendy Česka, který zpracovala agentura Kantar.cz. Do sněmovny by se dostalo 6 subjektů. Už zítra začne předprodej vstupenek na 70. výročí založení Dukly Jihlava. Jedinečná multimediální show rozzáří Horáckou arénu. Tady je Petr Palovčík z hokejového klubu.
9: Předprodej vstupenek na multimediální show Příběh legendy začíná na webu Dukly Jihlava v pondělí 15. června od 18 hodin. A potkáme se 13. listopadu v Horácké aréně.
1: Na pódiu vystoupí například zpěvák Petr Kolář, herec Martin Dejdar nebo herečka Ivana Jerešová. Program také doplní další hosté z oblasti sportu a společenského života. A Jakub Špicar a Daniel Havel získali na mistrovství Evropy bronz v závodě debl kajaků na 500 metrů. Je to čtvrtá česká medaile na šampionátu v Portugalsku. Naši reprezentanti absolvovali zatím nejlepší závod v této sezóně.
10: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Zítra bude na Vysočině převažovat oblačno, během rána a dopoledne se mohou objevit drobnější přehánky. Odpoledne nás pak bude čekat postupně většinou polojasná obloha a teploty se dostanou na 19 až 22 stupňů.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu. Hit Radio.
11: Krásné odpoledne z Jihlavy ze stadionu na Stoupách na celou Vysočinu, protože právě v tuto chvíli vás zdravíme z našeho mobilního studia, které je rozdělané, připravené přímo vedle té hlavní travnaté plochy, protože dneska americký fotbal, to je, oč tu tady běží, Vysočina Gladiators versus Nitra Knights a taky Charity Game. Mluvíme trošičku potichu, protože před opravdu pár sekundami hráči na nastoupili na trávník, teď byly pokřiky, potlesky a teď už opravdu se jde hrát ten důležitý zápas toho celého dneška, protože on taky samozřejmě, ten zápas dnešní je důležitý v rámci celé tabulky. Dostaneme se k tomu. Teď vás zdravíme tady přímo z Jihlavy, klidně se zastavte, počasí drží a teď posíláme další hity.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, my vám přejeme krásné odpoledne nedělní na celou Vysočinu. Dneska živě z našeho mobilního studia vysíláme až do 17. hodiny ze stadionu na Stoupách v Jihlavě, protože právě tady je na programu americký fotbal. Vysočina Gladiators hostí slovenský tým, teď mi to úplně vypadlo, koho hostí, nicméně on nám to všechno řekne, ten nejpovolanější vedoucí Martin Kulha se mnou tady v živě v mobilním studiu. Já jsem úplně, Martine, vítej, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: My jsme tady přímo u Trávníku a já jsem úplně neskutečně plný emocí, protože tady se rozehrálo a hned jsme viděli touchdown, asi minutu na to.
1: Přesně tak, dneska z prvního kick-off returnu vlastně jsme skórovali, takže zatím dobrý.
0: A prosím tě, tak pojď mi připomenout, proti komu hrajeme.
1: Hrajeme proti Nitra Knights,
0: ano?
1: Což je vlastně před dvouma rokama, to byl mistr český nebo československý ligy. Takže jeden z těch, řekněme, nejlepších týmů České ligy, takže určitě je na co koukat.
0: O co se dneska vlastně hraje vůbec?
1: Tak my dneska hrajeme vlastně o výhodu domácího prostředí nebo domácího zápasu vlastně při semifinále. Samozřejmě hrajeme stále ještě o první místo po základní části, to znamená o lepšího soupeře pro to semifinále, přijatelnějšího, řekněme. A takže je určitě zatím o co hrát.
0: Hele, a dneska to není jenom o americkém fotbalu, dneska je to taky vlastně hra o dobrou věc, můžeš nám prozradit víc?
1: Přesně tak, jako každý rok máme vždycky jeden ten zápas jako charitativní a letos jsme se dohodli vlastně s hospicem mezi stromy, s Hlíškobrodským hospicem a tento zápas je věnovaný vlastně na podporu hospice, hospicový péče v Hlíškobrodě.
0: Můžeme v krátkosti zmínit vlastně, jak se tedy zapojit do té charity toho dnešního zápasu?
1: Těch možností je několik. Existuje samozřejmě, nebo dá se zapojit nějakým dobrovolným příspěvkem, ale máme připravený speciální ponožky vlastně s designem jak hospice, tak gladiátorským designem a výtěžek z prodeje těch ponožek, kterým mimochodem partnerem tady tohoto zápasu je firma Huftamaki a veškerý výdělek je potom na podporu toho hospice.
0: Je tady krásná sportovní, ale hlavně nedělní atmosféra, nabitá tribuna, je tady taky sportovní zóna, je tady spousta jídla a pití, je tady kvalitní americký fotbal. Poslední otázka, Martine, když se řekne Nitra Knights, co se ti vybaví?
1: Tak vybaví se mi určitě, jak jsem říkal, je to jeden z nejtěžších soupeřů poslední roky, vlastně za ty poslední 3-4 roky už to je obrovský kus cesty a neměl jsem ty zápasy proti ním rád, nebo nehrál se mi proti ním dobře. A věřím, že to bude dneska vyrovnaný zápas až do poslední minuty.
0: Protože tomu moc nerozumím, kolik to je teď aktuálně, dá se to říct?
1: Aktuálně vedeme 7-0, Hoške. Ale Nitra je v útoku a už se přibližují naší endzóně, takže je možný, že vyrovnají.
0: Vidíte, tak jste měli čerstvé informace přímo ze stadionu na Stoupách z Vysočina Gladiators, tolik vedoucí Martin Kulha. Martine, díky moc a fandíme.
1: Taky díky za pozvání.
0: A my posíláme další hity za chvilku s dalšími hosty.

0: posloucháte Hit Radio Vysočina, my vás opět zdravíme ze stadionu v Jihlavě na Stoupách od Vysočina Gladiators z jejich domoviny, protože dneska právě v rámci Charity Game a posledního domácího utkání té základní části hostí Nitra Knights, takže slovenský bratři přijeli a prohání se tady po trávníku a dusí tady naše Vysočina Gladiators, i když možná spíš opak je pravdou, protože Vysočina Gladiators aktuálně vedou 7-0. Hned na začátku jsme viděli po první minutě krásný touchdown. Takže dneska si užíváme americký fotbal. Máme tady naše mobilní studio hned vedle trávníku, hned vedle hřiště. A se mnou tady taky Ivča, ta si užívá nejen fotbal, ale určitě i krásný chlapy. Viď, ahoj.
1: To nemůžu říct, ahoj.
0: Dneska, nemůžeš to říct?
1: Odpoledne. No tak můžu to říct před tebou?
0: No můžeš, tak já se zlobit nebudu.
1: Jo, užívám.
0: Je tady opravdu nespočet namakaných chlápků. Ivča byla i tady se podívat zblízka na rozcvičku, viď?
1: Je to tak, Slováci tady klikovali, no.
0: Slováci, no, a strapačky, viď, a halušky.
1: No,
0: a...
1: jako Slováci dobře klikujou, co se musí nechat.
0: Pravdou je, že ani nejsme úplně znalec amerického fotbalu, ale každý si tady najdeme to svoje, na co koukat. Protože ono to není jenom o tom samotném sportu, i když pravda je, fandíme o 106, ale je tady taky spousta stánků, je tady taky dětská zóna, je tady výborná klobása, to můžu jako doporučit. Takže pokud máte ještě příležitost a nevíte, co s načatým nedělním odpolednem, rozhodně doporučujeme zastavit se třeba sem za námi na stadion na Stoupách v Jihlavě. Je tady taky skvělá kavárna, je tady vínečko, jak už jsem říkal, klobása, jsou tady dneska i americký autáky.
1: Takže se tady dá vlastně ohřát mnoha způsoby, chceš říct.
0: Ano, ohřát mnoha způsoby.
1: Kromě sluníčka.
0: Kromě toho sluníčka, které nám chvilku svítí, chvilku nesvítí, ale někam to zaklepat neprší. A to je důležité.
1: Je to pravda.
0: No tak, jak jsme říkali, pokud ještě nemáte plány, zastavte se podívat na ten vrcholový americký fotbal, který se na Vysočině hraje. My fandíme dál a za chvilku s dalšími zajímavými hosty přímo tady z našeho mobilního studia.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
4: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
3: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
4: Café-gusto.cz.
5: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Kronoce.
6: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
7: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
8: Kapely Činasky. My máme rádi víno. Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štajny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
7: Vysočina Fest.
8: Největší multižánrový festival našeho kraje.
7: A vy budete u toho.
8: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Rádio Vysočina, my vás opět zdravíme z našeho živého mobilního studia ze stadionu Na Stoupách v Jihlavě od Vysočina Gladiators, protože právě dnes tady probíhá poslední zápas domácí v rámci té základní části. A celý ten zápas mimo jiné nese taky podtitul Charity Game. Ano, věnují se tady přímo podpoře hospice Mezi stromy, organizace, která každý den pomáhá lidem a jejich rodinám zvládat nejtěžší životní chvíle s důstojností, péčí a blízkostí druhých. Letošní motto zní jednoduše nebýt sám. Teď to chvilku přeruším, protože teď tady padnul asi další touchdown. Vidíte, i v tenhle důležitý okamžik, když tady chceme hovořit o vážných věcech, tak tady padají góly a připisují se body, to je velmi pěkné. Ale já už tady v našem mobilním studiu vítám přímo ředitelku hospice Mezi stromy. Je tady s námi Ludmila Novotná. Hezký dobrý den.
1: Přeji pěkné odpoledne.
0: Právě paní Novotná stála u zrodu celého projektu a dlouhodobě se věnuje paliativní péči. Dnešní zápas, paní ředitelko, nese motto nebýt sám. Co pro vás tato dvě

0: slova znamenají?
1: Nebýt sám je pro nás hodně zásadní, protože když, tak jak už jste to řekl, pečujeme hospice o ty lidi, kteří prožívají jednu z nejtěžších chvílí ve svých životech. A jedna z našich hodnot je, aby pacient, který u nás je a prožívá tento čas, aby nebyl sám. A to je něco, na co my hodně intenzivně dbáme při péči o naše pacienty. Mm-hmm.
0: Mnoho lidí si pod slovem hospic představí něco smutného. Co byste jim chtěla vysvětlit, případně vyvrátit? Mm-hmm.
1: No, s tím já se setkávám poměrně často, že se lidé představují, že hospic je takový jako temno a deprese a ponuro. Ale musím říct, že to je úplně naopak. Hospic je velmi veselo, živo, a já říkám, že tím, že je ten čas tak krátký pro naše pacienty, tak život u nás je hodně intenzivní a žije se naplno. Přestože samozřejmě paralelně s tím jde i ten smutek z konce, z odcházení, zloučení. Ale jinak si myslím, že tak, jak je tady taková opravdu silná energie, tak i u nás je taková specifická a velmi vzácná energie právě s tou intenzitou života, který se u nás žije.
0: Já připomínám, že výtěžek právě z dnešního zápasu Vysočina Gladiators poputuje právě na hospic mezi stromy. Poslední otázka, paní ředitelko, co byste chtěla právě vzkázat lidem, kteří dnes přišli fandit Gladiators a zároveň tedy podpořit tuto dobrou věc?
1: Já bych chtěla moc poděkovat za to, že na nás kluci si vzpomněli a myslí na nás a na to, že všechny etapy v životě jsou důležité, tak jako je důležité žít naplno a intenzivně, tak jak to tady vidíme, tak je potřeba naplno intenzivně se věnovat i těm, kteří už prostě jsou na konci své cesty. A myslím si, že propojit to je moc fajn, protože není třeba se ničeho obávat. Obojí patří k životu.
0: Tolik ředitelka hospice mezi stromy, paní Ludmila Novotná. Moc děkujeme, že jste byla součástí
1: děkuji
0: našeho vysílání.
1: Mějte se hezky.
0: My pokračujeme dál, my fandíme, mezi tím opravdu jsme viděli touchdown, takže Vysočina Gladiators nad Nitrou Knights vedou aktuálně 13-0, pokud správně koukám na tu tabuli. No tak fandíme i nadále, vidíme krásný americký fotbal, spoustu emocí a za chvilku se hlásíme s dalšími hosty.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, my vás opět zdravíme z našeho živého mobilního studia z areálu na Stoupách ze stadionu Vysočina Gladiators. Dneska sledujeme americký fotbal přímo u trávníku a je neuvěřitelné, že já už ho sleduju asi po třetí a nikdy netuším, co se na tom trávníku jako děje. Jsou momenty, kdy možná netuší ani tady z realizačního týmu Ondra Paulus, který už je mým hostem ve studiu. Ondro, prosím tě, jak to aktuálně teda teď vypadá?
1: Zdravím všechny posluchače. Momentálně to vypadá, že stále vedeme, tak je to dobrá zpráva, ano. Ale vypadá to, že hostující tým skoroval, tak doufejme, že to bylo naposled dneska.
0: Hele, ale on skoroval na druhou jako stranu, nebo já si to nedokážu vysvětlit.
1: Marku, on se změnila čtvrtina, že se změnilo...
0: Tak teď jsem dobrá blondýna.
1: Změnil se směr hry.
0: Já jsem normálně prokaučoval otočení stran. OK, OK. Důležitý je, že vedeme, pokud se koukám tamhle na tu tabuli, ale je to 13-0, to je pozitivní. Prosím tě, Ondro, co všechno, krom dneska toho fotbalu tady na místě máme? Můžeme to tak jako zběžně shrnout?
1: Určitě, dneska máme speciální zápas, my se každý z těch domácích zápasů snažíme dělat nějak tematicky, měli jsme pro rodiny, měli jsme bezpečnostní složky a dneska my jednou za rok se snažíme dělat takzvaný charitativní zápas, že spolupracujeme s nějakou organizací, která dělá něco zajímavého a snažíme se, teď se děje něco hrozně dobrýho na hřišti, vypadá pro nás.
0: Teď to vypadá na krásný sprint. Vysočina Gladiators sprintují přes celé hřiště až úplně na druhou stranu a běží sami, to znamená, pokud se nepletu, touchdown.
1: Je to tak?
0: Je to
1: asi
0: tak.
1: Ano, asi ano.
0: Ano, oslavy.
1: Výborně, tak to mám radost. Abych se vrátil k tvojí otázce, děláme charitativní zápas, snažíme se spolupracovat s nějakou organizací a letos je to hospic mezi stromy Zavíčkova Brodu. Zaměstnance a celkově hospic dělá úžasnou práci pro lidi, který prostě mají nevyléčitelné nemoci a už jsou na sklonku života, ale ten hospic jim vytváří úžasný prostředí, ve kterém jak oni, tak rodina, tak můžou tyhle ty poslední chvíle nebýt sami, což je nakonec to motto celý té spolupráce, nebýt sami a nějak to zvládnout tu těžkou.
0: Pojďte nám ještě zrekapitulovat dnes, když Vysočina Gladiators vyhrají, jakože našlápnu to mají velmi dobře, tak se stane vlastně co?
1: My máme docela úspěšnou sezónu, tohle je devátý zápas základní části z 10 a prohráli jsme pouze jednou minulý týden ve Znojmě, takže momentálně hrajeme o to, abychom měli domácí semifinále, to je to nejklíčovější a to se stane, pokud vyhrajem a nebo pokud neprohrajem o více jak 7 bodů.
0: No a zatím to vypadá velmi, velmi
1: nadějně. Zatím to vypadá dobře, ale jsme ještě na začátku zápasu a může se stát ještě myslím, že 2 hodky tady budeme.
0: Fandíme i nadále tolik z realizačního týmu Ondra Paulus, moc díky, že jsi našel cestu sem k nám do studia.
1: Děkujeme, že nás sledujete.
0: No a my fandíme dál, byť teda se za mými zády tady vystřídali strany, to jak už jsem říkal, jsem trošku za blondýnu, ale už to snad neprokaučuju. Teď posíláme další hity.

0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
4: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
6: www.autoradsek.cz Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
2: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Posloucháte IT Radio Vysočina dnes. Naposledy vás zdravíme živě z našeho mobilního studia z Jihlavy z areálu na Stoupách od fotbalového stadionu Vysočina Gladiators. Dneska americký fotbal hraje tu první roli. Dneska to tady sledujeme. Vysočina Gladiators hostí Nitra Knights, slovenský tým. 4 minuty do poločasu, to jsem tady vyzjistil. A Vysočina Gladiators aktuálně, tedy 15-6 vedou. Dneska Gladiators bojují o první místo po základní části a zároveň pomáhají těm, kteří to potřebují nejvíc. Ano, dneska Charity Game, takže i podporujeme dobrou věc. Tak pokud hledáte program ještě na dnešní odpoledne, tak právě se tady hraje a hrát se ještě nějaký ty 2 hodinky asi bude podle informací od pořadatelů, tak rozhodně ještě spousta příležitostí se sem zastavit. Skvělá klobása, skvělý kafe, zákusky, dětská zóna, krásný počasí a hlavně skvělý, úplně prvotřídní americký fotbal. Mare Grande se loučí ze studia mobilního Hitrádia Vysočina a budu se těšit zase příště, tak užívejte nedělního odpoledne. Ahoj!

0: Tak jsme zpátky ve studiu Hitrádia Vysočina a se mnou tady naposledy pro dnešek Zuzka, tak jdeme na to.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, opatrní, teď buďte na dálnici D1 na kilometru 126 na Brno, stojí u Krajnice odstavené osobní auto. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. U chorvatského Splitu zemřeli nejméně tři Češi. Kolem 11:30 se tam srazil katamarán a plachetnice. Na její palubě cestovalo 8 Čechů a plula pod francouzskou vlajkou. Po srážce se potopila. Na katamaránu bylo 125 lidí na palubě. Počasí na Jadranu prý bylo slunečné a moře nebylo rozbouřené. Policisté z Vysočiny vyšetřují smrtelnou dopravní nehodu. Jak už od nás víte, stala se dnes před 9:00 dopolední mezi Třeští a Panenskou Rosičkou, kde zemřel řidič osobního auta. Z neznámých příčin sjel mimo silnici a narazil do stromu. Na místě zemřel. Už příští sobotu zahájí vodní ráj v Jihlavě letní sezónu. Jak nám řekl mluvčí provozovatele Martin Málek, brány akvaparku se otevřou úderem 10. hodiny.
9: Pro letošní sezónu jsme pro návštěvníky připravili i pár novinek. Kolem bazénu je umístěno 110 lehátek, která jsou určená ke slunění a odpočinku. Nad částí ploch byly instalovány stínící sítě. Dvě sítě jsou u prostoru dětského hřiště, jedna je mezi dětským bazénem a brouzdalištěm.
1: V pondělí 22. června pak letošní koupací sezónu zahájí například Žabák v Humpolci. 8 z 10 Čechů vnímá spory mezi vládou a prezidentem jako problém. Neschody se týkají účasti Petra Pavla na mezinárodních jednáních. Více než polovina lidí si myslí, že účast hlavy státu na těchto akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí prezidenta a kabinetu, ukázal to nejnovější průzkum.
10: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Na Vysočině bude zítra převažovat oblačná obloha. V průběhu rána a dopoledne může místo sprchnout. Teploměr nám ukáže hodnoty od 19 do 22 stupňů.
7: Hit Radio Vysočina.
0: Zuzko, moc děkujeme za dnešní zprávy. Jak hodnotíš naší první spolupráci?
1: Nebylo to krásný, takový pestrý, barevný. A doufám, že nebyla poslední ta spolupráce.
0: Já taky doufám, to mě těší. I ty jsi byla výtečná, děkujeme. Užívej zbytek neděle a zase někdy. Pa.
1: Mějte se krásně.
0: A my pokračujeme za chvilku dalšími hity. Čeká nás třeba Linkin Park nebo Katy Perry. Tak užívejte poslechu Hit Radia Vysočina.

Bradley na Hit Rádiu Vysočina těsně po 17. hodině. Super neděli přeje všem Tomáš Digrin. No a když se řekne Dukla Jihlava, spoustě lidí se vybaví dětství, první hokejový zápas ještě na starém zimáku, a nebo jména legend, na kterých vyrostly celé generace fanoušků. A letos má Dukla pořádný důvod k oslavě. Připomene si totiž 70 let své historie. No a vrchol v oslavě přijde 13. listopadu v Horácké multifunkční aréně v Jihlavě, kde se uskuteční velkolepý gala večer. Nebude to ale jen o hokeji, návštěvníky čeká multimediální show, živý symfonický orchestr, připomínka nejslavnějších momentů klubové historie i známí hosté. Doraz by měl třeba zpěvák Petr Kolář, herec Martin Dejdar nebo herečka Ivana Jirešová. Chybět nebudou ani legendy Dukly. A speciální skladba složená přímo k 70. výročí klubu. Ať už jste celoživotní fanoušci, nebo jste na Duklu zašli jen párkrát, jedno se upřít opravdu nedá. 70 let je kus historie a Dukla k Jihlavě prostě nezaměnitelně patří. A podle všeho nás v listopadu čeká večer, jaký Jihlava ještě nezažila. No a na Hit Rádiu Vysočina nás teď čeká jeden velký hit, který letos dostali Oscara. Tady už jsou X-Hunters a taky jejich Golden, tak užívejte neděli. U poslechu Hit Rádia Vysočina.

0: Vysočina, 3:45. Dlouho jsem tuhle věc neslyšel. Lucia, taky její srdce, z jejich alba Dobrá kočka, která nemlsá. Tak já věřím, že při tom dnešním nedělním odpoledni jste si na něčem pořádně smlsli a jelikož se blíží večer, tak už určitě vymýšlíte, na čem si smlsnete u večeře. Tak já doufám, že to bude něco extra dobrého, když je ta neděle, a samozřejmě my pro vás budeme mít taky něco extra dobrého, hlavně v muzice, která na vás už za chvilku čeká. A jelikož se blíží léto, tak si dáme Damiana Davida a jeho Next Summer. A nebude taky chybět čerstvě vdaná zpěvačka Dua Lipa a její Houdini. Tak hezký podvečer s Hitrádiem Vysočina.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hitrádiu. I dneska je se mnou ve studiu Richard ze Slevomatu.
2: Richard von Slevomat, guten Tag.
1: A dobře, guten Tag. Tak co pak pro nás dneska máš?
2: Dneska Rakousko, hodně východně, pojedete ein, zwei.
1: Aha, no tak tady to vypadá, že cestou do rádia už jsi ochutnal nějaký rakouský pivečko, ne?
2: Pardon, já jsem chtěl nastínit, jak budou mluvit všichni Češi po návratu z dovolený, protože teď je obří poptávka po Rakousku. Já jsem tam teda dlouho nebyl, ale lidi to mají asi rádi, asi prostě ty hory, jezera.
1: A šnicl.
2: Přesně. No, takže jsme zjistili, že všichni chtějí do Rakouska, takže teď je na Slevomatu akce na nejlepší pobyty v Rakousku. Kdyby vás to zajímalo, tak můžete kouknout.
1: Aha, super, no tak já se určitě mrknu. Mimochodem víš, že Vídeň je nejlepší místo pro život na světě.
2: Fakt?
1: No, hele, bylo to v oficiálním žebříčku všech měst.
2: No vidíš, tak teď se tam můžete podívat ještě výhodněji, ale mě by teda asi nejvíc lákaly ty Alpy a ta příroda, ne?
1: Jo, určitě, a hlavně silnice bez děr, to tady u nás neznáme. Takže slyšeli jste, vážení posluchači, ideální čas třeba na nějaký pěkný wellness pobyt v Rakousku. Mrkněte na Slevomat.
2: To musíte zažít.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hitrádiu.
3: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
4: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
5: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Ty nejlepší jahody na Vysočině.
10: To jsou jahody Šantrůček Česká bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Hit Rádio Vysočina.

Zpěvačka Dua Lipa, její Houdini v 17 hodin 31 minut v neděli 14. června roku 2026. No a my jsme minulý týden, nebo v minulém týdnu rozdali plné nádrže zdarma a věřím, že si je naši výherci pořádně užívají a užili třeba tento víkend. A co je na tom vlastně nejlepší, že další plné nádrže na své majitele teprve čekají. Stačí přitom málo, když se na cestách po Vysočině a všimnete si něčeho, co by měli vědět i ostatní řidiči, pošlete nám hlasovku na WhatsApp 725 44 38 37. Může to být třeba kolona, nehoda, uzavírka, práce na silnici, ale klidně je informace, že je někde provoz plynulý a bez komplikací. Ceníme si každé informace z provozu, čím víc očí a uší máme na silnicích Vysočiny, tím přesnější informace můžeme poskytnout ostatním řidičům. No a každý pracovní den vylosujeme jednoho z vás a ten získá plnou nádrž pohonných hmot zdarma. No a pokračujeme v muzice. Čeká nás skupina Poetika, taky její hit Blízko nebo R.E.M. už za chvilku na Hit Rádiu Vysočina.

0: Hezký nedělní podvečer přeje zítra Rádia Vysočina Tomáš Digrin, zpěvačka Nia, taky Samsej. Tak dneska to bylo přesně rok, kdy jsem vstoupil do éteru Hit Rádia Vysočina. Chtěl jsem tímto poděkovat všem za podporu a taky poděkovat, že jste dneska byli s námi, protože jsme si zase dozvěděli něco víc o tom jihlavském americkém fotbalu, kdy nám živé vysílání zprostředkovala Mára Grande. No a samozřejmě vysílání Hit Rádia Vysočina pokračuje dál dalšími hity za chvilku. Pro dnešek se loučí i Tomáš Digrin. Přeji všem krásný zbytek víkendu a to správné vkročení do nového týdne. Mějte se fajn, ahoj!
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: www.adrenaliny.cz. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
4: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
4: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Lidé se při cestování s dětmi autem stále dopouštějí závažných chyb, používají nevyhovující autosedačky, děti poutají špatně a v některých případech vůbec. Problémem je také využívání starých autosedaček, pokračuje Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
7: Všechno má svou životnost, to znamená, když si představíme v létě, kdy v autě je rázem 70-80 stupňů, v zimě necháváme autosedačky mrznout do minusových hodnot, tak jsou to vlastně všechno věci, které unavují ten materiál, unavují ten plast, polystyren. A druhý problém, který sledujeme, tak je pořizování autosedaček z druhé ruky, protože pakliže by byla po dopravní nehodě, tak uvnitř mohlo dojít k nějakým mikrotrhlinám.
6: Česká armáda hlásí vysoký zájem o službu. Letošní náborový cíl 2250 mužů a žen už je splněný. Armáda podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. Náboru podle vojska pomáhají mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity. Fotbalisté Německa rozehrají mistrovství světa proti debutantovi a nejmenší zemi v historii šampionátu Kirasu. Zápas má začít v 7 večer našeho času. Do turnaje vstoupí i Nizozemsko, které se od 22 hodin utká s Japonskem. V 1 ráno pak začne zápas mezi pobřežím Slonoviny a Ekvádorem. O 3 hodiny později je naplánován start duelu Švédsko-Tunisko. A nakonec počasí, zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23.
8: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
0: Hit Radio Vysočina.
9: Zlepši si náladu.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: Neseležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.
1: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
0: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

0: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
1: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
0: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
1: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby Velké Meziříčí. Dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují del.
4: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
5: Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo.
4: Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
6: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
7: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
8: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: nejlepší nálad. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Vysočina.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
1: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
3: Kapely Činasky. My máme rádi víru. Miraj. Lucie. Divoký Bill, Ben Kristoval, Štajn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
1: Vysočina Fest.
3: Největší multižánrový festival našeho kraje.
1: A vy budete u toho.
3: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
0: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
1: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Krono.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek. Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest@stavby.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz. Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
1: Ach jo. Kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Dotace z Fatre jsou zpět.
4: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
3: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
4: Ti, co sousedům staví novostavbu.
3: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
3: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
2: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
3: Café

0: www.trička.cz. Potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
3: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
4: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
3: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
4: Café